0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
2: Jméno Clapton je v house music známo celosvětově, ale ne každý z jeho posluchačů ví, že nejde o jednotlivce, ale hned o 2 interprety. Toto německé DJské a producentské duo se specializuje na deep house, tech house a klasický house. Jsou také rozpoznatelní podle jejich typicky zlatých masek. Clapton získal uznání v roce 2013 trackem No Eyes a vydáním alba Chamber v roce 2015 pod labelem Different Records. Dámy a pánové, tohle je Clapton na Rádiu B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Don't you hear that?

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Je to už 50 let, co měl premiéru slavný film Na samotě u lesa režiséra Jiřího Menzela. Akce na Obděnickém hřišti přivítala herce, včetně Daniely Kolářové a Zdeňka Svěráka. Společně se vzpomínalo, jak vznikla ikona filmu Kráva Jitka a sdíleli se různé zajímavosti o natáčení. Filmový hit Spider-Man z Brusu Nový den trhá rekordy v amerických kinech, když překonal dokonce i Avengers Endgame. Tento film je na nejlepší cestě dosáhnout tržeb přesahujících 2 miliardy dolarů. Diváci po celém světě nadšeně očekávají víkendové výsledky, které by mohly překonat veškerá dosavadní očekávání. Během koncertu v Singapuru členové skupiny Massive Attack rozvinuli vlajku Palestiny, což vedlo k okamžitému zákazu jejich koncertů v zemi. Místní úřady reagovaly tímto opatřením v reakci na politické gesto, které rozvířilo vášnivé debaty. Situace přitáhla pozornost světových médií, včetně britských a agentury Reuters. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: Udeb jí novinky na rádiu B.
1: Každou neděli Pitchfork důkladně zkoumá významné album z minulosti. A jakékoliv album, které není v jejich archivu, se může dostat na řadu. Dnes se ohlížíme za třetím albem kalifornské funk metalové kapely Primus, které vydal label Interscope Records a které je známo svou podivností a ponurostí. Pork Soda je jedním z nejpodivnějších a nejznepokojujících alb, které se kdy prodalo v počtu přes milion kopií. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.
2: Pohodička s Radě na B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kosmetické chirurgie vám přinášíme příběh mladé Číňanky, která toužila po jemné úpravě čelisti, ale skončila s její výraznou deformací. Její čelist byla nevhodně posunuta o 13 mm, což mělo za následek viditelnou změnu vzhledu. Dejte si pozor, jakého chirurga si vybíráte, ať se vyhnete nežádoucím překvapením. Naslyšenou, milí posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Radio B.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rokuj s námi na Bass.

0: Je 9 hodin na rádiu B.
1: Posloucháš rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: sense alive.
1: Life's rough, but it's a ride.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Spider-Man Brand New Day si připsal rekordní tržby za první den v historii kinematografie, když vydělal 168 milionů dolarů, čímž překonal předchozí rekord Avengers Endgame. Předpremiérové projekce často uměle navyšují tržby, což platí i zde. Tento úspěch potvrzuje pokračující popularitu příběhů o superhrdinech. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Neboj se uvolnit.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Radio Bell.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Big Beat na Bčku. To je.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Je to už 50 let, co měl premiéru slavný film Na samotě u lesa režiséra Jiřího Menzela. Akce na Obděnickém hřišti přivítala herce, včetně Daniely Kolářové a Zdeňka Svěráka. Společně se vzpomínalo, jak vznikla ikona filmu Kráva Jitka a sdíleli se různé zajímavosti o natáčení. Filmový hit Spider-Man z Brusu Nový den trhá rekordy v amerických kinech, když překonal dokonce i Avengers Endgame. Tento film je na nejlepší cestě dosáhnout tržeb přesahujících 2 miliardy dolarů. Diváci po celém světě nadšeně očekávají víkendové výsledky, které by mohly překonat veškerá dosavadní očekávání. Během koncertu v Singapuru členové skupiny Massive Attack rozvinuli vlajku Palestiny, což vedlo k okamžitému zákazu jejich koncertů v zemi. Místní úřady reagovaly tímto opatřením v reakci na politické gesto, které rozvířilo vášnivé debaty. Situace přitáhla pozornost světových médií, včetně britských a agentury Reuters. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kosmetické chirurgie vám přinášíme příběh mladé Číňanky, která toužila po jemné úpravě čelisti, ale skončila s její výraznou deformací. Její čelist byla nevhodně posunuta o 13 mm, což mělo za následek viditelnou změnu vzhledu. Dejte si pozor, jakého chirurga si vybíráte, ať se vyhnete nežádoucím překvapením. Naslyšenou, milí posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: video and link with Tupac. Try to squash the East Coast, West Coast beef. We didn't talk, but he was still alive in the hospital. And it rained that day in Vegas. Rest in power.
1: Hudební novinky na Rádiu B.
2: Každou neděli Pitchfork důkladně zkoumá významné album z minulosti. A jakékoliv album, které není v jejich archivu, se může dostat na řadu. Dnes se ohlížíme za třetím albem kalifornské funk metalové kapely Primus, které vydal label Interscope Records a které je známo svou podivností a ponurostí. Pork Soda je jedním z nejpodivnějších a nejznepokojujících alb, které se kdy prodalo v počtu přes milion kopií. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
3: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Nalaď svůj život na rádio B.cz.
1: Rovné beaty v rytmu tvého srdce. Silhouettes rushing in.

Sebestře. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi. Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.
2: I've been on a kick now for some time.

doubt about it, you've gone astray.

来，兄弟，来带。

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Pohodička z reggae na Bčku.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Je to už 50 let, co měl premiéru slavný film Na samotě u lesa režiséra Jiřího Menzela. Akce na obděnickém hřišti přivítala herce, včetně Daniely Kolářové a Zdeňka Svěráka. Společně se vzpomínalo, jak vznikla ikona filmu Kráva Jitka a sdíleli se různé zajímavosti o natáčení. Filmový hit Spider-Man z Brusu Nový den trhá rekordy v amerických kinech, když překonal dokonce i Avengers Endgame. Tento film je na nejlepší cestě dosáhnout tržeb přesahujících 2 miliardy dolarů. Diváci po celém světě nadšeně očekávají víkendové výsledky, které by mohly překonat veškerá dosavadní očekávání. Během koncertu v Singapuru členové skupiny Massive Attack rozvinuli vlajku Palestiny, což vedlo k okamžitému zákazu jejich koncertů v zemi. Místní úřady reagovaly tímto opatřením v reakci na politické gesto, které rozvířilo vášnivé debaty. Situace přitáhla pozornost světových médií, včetně britských a agentury Reuters. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: White Love. White Love.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kosmetické chirurgie vám přinášíme příběh mladé Číňanky, která toužila po jemné úpravě čelisti, ale skončila s její výraznou deformací. Její čelist byla nevhodně posunuta o 13 mm, což mělo za následek viditelnou změnu vzhledu. Dejte si pozor, jakého chirurga si vybíráte, ať se vyhnete nežádoucím překvapením. Naslyšenou, milí posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Zdravím všechny posluchače Rádia B. Já jsem Selekta Šazo a přináším vám nový díl pořadu Revolution. Samozřejmě dneska se podíváme zase opět na spoustu novinek ze světa reggae music a taky jungle music. No a každopádně nebudu dál zdržovat a podíváme se na první novou věc, kterou jsem pro vás přichystal. Je to od Queen Omegy, Kushite a Jalifi, jmenuje se to Vice Queens a je to čistě dámská záležitost.

No a následující věc bude od jedné z nejznámějších francouzských kapel Dub Inc. aka Dub Incorporation. Vydala totiž nový album, který se jmenuje Future, obsahuje 15 skladeb a jsou tam i super featy, jako například s Balikem, Tyrem, Alborozím nebo Kumarem. Každopádně album doporučuju a já jsem si vybral pro vás track Alone, Slayer, Dire.

Pokud se vám zdá, že mám nějaký zvláštní hlas, tak je to buď tím, že jsem opravdu zvláštní člověk, jakože fakt zvláštní, anebo prostě je to tím, že jsem neskutečně nachcípanej. Ale opravdu neskutečně nastydlej, jak přijde první ochlazení, já na to trpím, hned jdu do kopru. No, každopádně hudba léčí, takže my si dáme další track a tentokrát tady mám track od Juliana Marleyho, který vydal novou skladbu, ta se jmenuje Don't Ruin My World, ale můžete ji taky najít pod názvem Soil of Life. Tak jo.

0: Právě nám dohrál Julian Marley. No a já bych se podíval na nějaký to album, který vám chci doporučit. A je to úplně fresh album. Nedávno vyšlo, je tomu tak týden zpátky. A je to album od zpěváka, který si říká Lion D. No a samozřejmě ve zkratce něco o něm. Takže Lion D, neboli David Andrew Ferry, se narodil své italské matce a nigerijskému otci v roce 1982 v Anglii, konkrétně tedy v Londýně. Následující rok se ale vrátil se svojí matkou zpět do Itálie a tam žije až dodnes. V roce 2007 vyšel jeho první single, který se jmenoval Keep the Fire Burning, a v roce 2009 vydal své první album s názvem The Burning Melody, které produkoval Bizarre Records a který s ním vlastně až doteď spolupracuje. Za dobu svého působení vydal několik EPček a 5 alb, 5 super alb musím podotknout. No a my se podíváme na to jeho nejnovější vlastně, o kterým jsem mluvil, a to se jmenuje All In This Together. Musím říct, že po celou dobu poslouchání tohoto alba jsem měl husí kůži, a je fakt úžasný, je fakt skvělý, poslech jsem si ho celý a dokonce jsem ho zařadil i do svého playlistu. No ale to jenom tak mimo. Každopádně já jsem pro vás vybral dva tracky. Jeden je s basy signálem, ten se jmenuje Fight and Win, to bude ten první, a druhý se jmenuje Jah is my keeper. Tak jo, yo, yo.
1: Out again, Lions out again, a busy, fight and win. Never give up the hustle, never give up the fight. Marcus Garvey highlight.

0: Anglický reggae veterán, který si říká Tipa Irie, vydal po 6 letech nový album s názvem I Am An African. No a mě by asi hamba fackovala, kdybych vám nepustil aspoň malou ukázečku z tohoto alba, i když mě úplně tak neoslovilo, jak bych teda řekl, protože tohoto zpěvák mám rád. No každopádně to je úplně boost. Vybral jsem track, který se jmenuje taky I Am An African, ale je to remix a je to remix od OBF Sound Systému, což je francouzský především dubový a stepa Sound System. Takže jo!
1: Yeah, and you know I know where I'm from.

francouzská bandička, která se říká Airy Eyes, vydali nový riddim, který se jmenuje Rocking Time Riddim. No a jak ho vydali, tak samozřejmě zpěváci z celého světa se na něj seběhli jako slepice po flusu. No a já jsem samozřejmě musel jednoho z nich vybrat, i když je to celkem těžký, protože tam jsou zpěváci, jako je třeba Fantan Moja, Lutan Faya, Sizzla, Chesidek a další. No a já jsem si vybral Spektakulára, který vydal track s názvem High Grade.

No a ještě než se vrhneme na Junglik, tak si dáme poslední reggae věc a ta bude od Kabaka Pyramidy, který vydal nový album, který nese název Calling, a tenhle track je vlastně titulní píseň, takže se jmenuje taky Calling, je spolu se Stevenem Marleym, Protogem a G.C. Royalem. Každopádně nechci se v tom víc šťourat, protože k tomuto albu bych se ještě velice rád dostal v příštím díle tohoto pořadu. Takže poslouchejte i příště a my se poslechnou tu skladbu.

Jak jsem slíbil, tak se stalo, protože my teď přidáme na BPM a dáme si trochu reggae džunglu. Každopádně mám tady novou věc od producenta, který si říká Kongonety, můžete ho znát i jako zpěváka, to si říká pro změnu Rebel MC. Každopádně tento track se jmenuje Ancestors, je společně s Evou Lazarus a Black OJ AM a sám Kongonety tomu říká Jungle Far Right.

ani producentské či DJské duo seriál Killaz neusnuli na vavřínech a vydali nový track. Nebo, nový track. Udělali remix tracku. A to konkrétně na CCA rok starý track, který vydal Sublou HZ a Fras Gruvas. Neslo to název Kuš a vyšlo to na dub Šota. Takže my si to jdem poslechnout, protože tento remix je možná ještě lepší než originál. No, možná.

Jenom jsem chtěl dodat, že Dubshota je vlastně label. Tuším, že patří Benny Pageovi. Myslím, že Benny Pageovi, ale nejsem si úplně jistý. Takže jenom to jsem chtěl vypíchnout, protože předchozím vstupu jsem to jaksi vypustil. No každopádně to je burst, protože my se blížíme do finále a dáme si poslední věc. Ta je od Víka, jmenuje se to My Sound, je to takový klasický jungle style. No a my se zase uslyšíme příště, budu se těšit, takže se mějte fajn, mějte se hezky a čau.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Je to už 50 let, co měl premiéru slavný film Na samotě u lesa režiséra Jiřího Menzela. Akce na Obděnickém hřišti přivítala herce, včetně Daniely Kolářové a Zdeňka Svěráka. Společně se vzpomínalo, jak vznikla ikona filmu Kráva Jitka a sdíleli se různé zajímavosti o natáčení. Filmový hit Spider-Man z Brusu Nový den trhá rekordy v amerických kinech, když překonal dokonce i Avengers Endgame. Tento film je na nejlepší cestě dosáhnout tržeb přesahujících 2 miliardy dolarů. Diváci po celém světě nadšeně očekávají víkendové výsledky, které by mohly překonat veškerá dosavadní očekávání. Během koncertu v Singapuru členové skupiny Massive Attack rozvinuli vlajku Palestiny, což vedlo k okamžitému zákazu jejich koncertů v zemi. Místní úřady reagovaly tímto opatřením v reakci na politické gesto, které rozvířilo vášnivé debaty. Situace přitáhla pozornost světových médií, včetně britských a agentury Reuters. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Spider-Man Brand New Day si připsal rekordní tržby za první den v historii kinematografie, když vydělal 168 milionů dolarů, čímž překonal předchozí rekord Avengers Endgame. Předpremiérové projekce často uměle navyšují tržby, což platí i zde. Tento úspěch potvrzuje pokračující popularitu příběhů o superhrdinech. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kosmetické chirurgie vám přinášíme příběh mladé Číňanky, která toužila po jemné úpravě čelisti, ale skončila s její výraznou deformací. Její čelist byla nevhodně posunuta o 13 mm, což mělo za následek viditelnou změnu vzhledu. Dejte si pozor, jakého chirurga si vybíráte, ať se vyhnete nežádoucím překvapením. Naslyšenou, milí posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

tváře. Vžívám se do toho, co se jim stane. Přes zavřený okno sleduju tváře. Vžívaj se do toho, co se mi stane. Kam se

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte a čekejte nečekané.
2: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.
3: Zeměkoule.

0: Krásný zelený čtvrtek, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Zeměkoule.
1: Krásný zelený čtvrtek, i když je třeba pondělí anebo neděle.
0: Anebo třeba neděle. Ale my jsme si dneska zvolili takovou netradiční zelenou cestu a spojili jsme zelený čtvrtek a den svatého Patrika.
1: Den svatého Patrika, který se oslavuje v Irsku.
0: No a zelený čtvrtek oslavíme tak nějak tradičně cestovatelsky. Uvidíte sami, co jsme si pro vás připravili. Tradičně pro vás dneska za mikrofonem sedí DJ Lobo, zdar Lobič.
1: Čau Cvrndo.
0: A Cvrkoslav Zelený, takže doufám, že bude se legrace jako vždycky. Měli jsme trošku větší pauzu, ale to už jsme my, no hold.
1: Jo, jako chtěli jsme to stihnout trošku dřív, chtěli jsme dát díl o svatým Patrikovi, ale nakonec to vyšlo takhle, že dáme i velikonoční tématiku k tomu.
0: Zelená jako zelená, víte sami, takže jsme pro vás připravili lehce irské muziky, lehce muziky se zelenou tématikou, to zní trošku divně, ale no, uvidíte sami.
1: Nebo něco, co má zkrátka zelenou v názvu třeba.
0: No a tak jako jsme začínali, tak přesně tam byl Maska, The Mask a Rákosníček, oba dva zástupci zeleňáků.
1: No dneska to bude díl z mechu a kapredí vlastně.
0: A to nikomu nevadí. Přátelé, já myslím, že můžeme pomalučku, polehučku odstartovat.
1: Taky si myslím, pojďme na to.
0: Tak startujeme, Zeměkoule na Bčku, tentokrát zelená.
1: Yes! Hello.

0: Tak ještě jednou krásné odpoledne, posloucháte Zeměkouli na Rádiu Bčko s Cvrndou a Lobem.
1: Tož vitajte.
0: Dneska to je díl o zelený barvě.
1: Zároveň tak trošku ty Velikonoce, jak jsme nastínili, a ten den svatého Patrika. Lobo, jak ty se stavíš k těmhle dvou věcem? Začneme asi tím dnem svatého Patrika.
0: No tak svatého Patrika, to jde trošku mimo mě, samozřejmě vím tak nějak zhruba o co jde, ale tenhle svátek zkrátka u nás neslavíme, že to je irský svátek. A my jsme měli v plánu se do toho Jirska podívat, tak snad to dneska klapne.
1: To určitě, dali bychom tam nějakou cestu. Pro mě je to takový, já nevím, svátek posledních let, třeba posledních 5-10 let to vnímám, že něco takového existuje, dřív jsem o tom vůbec nevěděl.
0: No ono, těch posledních 5 let totiž se to víc objevuje takhle u nás různě v těch barech, že už...
1: Reklamně na tu Lamorku.
0: No třeba, točí zelený pivo ne na zelený čtvrtek, ale i na svatý Patrika.
1: Ale jinak to mám tady, jak se tak říká.
0: Asi tak, no a zelený čtvrtek velikonoční, no tak Velikonoce už slavíme, že jo. Kodvačka, když jako už nechodím, dám přiznat.
1: Já jsem v loni v Koberovech u babičky a šel jsem jako s vesnickýma a říkal jsem už dopředu, že nepůjdu.
0: Jsi dopad asi, co?
1: Jsi, to bylo třeba jen 30-40 kořalek dopoledne, jako před obědem. A někde dvě, někde tamto, tajto, tak jako do dopoledne jsem zvracel třikrát a pak se mi vysmála babička, když jsem kouřil na besíce před domem cího. Ty jsi se zrychtoval, no a zapal jsem do peři.
0: No, taky jsem tvojí noc, ještě z mládí, byla to velká divočina, no.
1: Letos jedu, ale řekl jsem už jako dopředu, že ať mě hlavně netahej z postele, ale stejně vidím, jak tam v pondělí přiběhnou dva synovci s pomláskama. Štěpáne, Štěpáne, jdeme, nebo.
0: Já jsem si skoro jistý, že to tak dopadne.
1: Taky a samozřejmě v tom nenechám, abych smál. No a pak mám ještě skvělou vzpomínku, teda, že jsme si notli oba, zelený čtvrtek jsme mívali na Gimplu ještě.
0: Fakt?
1: S kámošem Tomášem. Jsme měli společný hudebky, on byl sáčka, já jsem byl sáčku. A jak jsme tak jako měli divočejší střední mládí, středoškolský mládí, tak jsme vždycky chodili huli, třeba ve čtvrtek před velkou přestávkou, říkali jsme tomu zelený čtvrtek. Třeba půl roku jsme to táhli, no a pak jsme zpívali nebo koukali na muzikály v rámci té dvouhodinovky.
0: Tak to je taková ta hodina, kde se dá žít tady v tom, viď?
1: Je to tak, no, jako nějaký tělocvik nebo nedej bůh nějakou fyziku, matiku, kde musíš zapínat. Ale tady jsme fakt koukali, já nevím, na muzikál Vlasy celý ty dvě hodiny po tmě.
0: Každopádně nedoporučujeme ke studiu nic takového dělat, samozřejmě.
1: Mně to navíc jako v mnoha směrech pomáhalo, ale to už zacházíme do detailů. Přátelé, zelená barva pokračuje. A co tam máme dál, Lobič?
0: Koukám, že tam máme nějaký Gorillaz. Oh, Green War.
1: Tak slíte se mi další zelená a jdeme se společně zelenit.
0: Pojďme na to.

0: Další zelená pecka je za náma.
1: Skvělá věc, no, Gorillaz. Nesklamu, teď mají nový album.
0: Poslouchal?
1: Poslouchal, máme v B parádě na sadných novinkách dokonce.
0: Tak to se na to musím schválně mrknout.
1: Podívej se, myslím, že jsou no, v nějakém třetím místě dokonce.
0: No a my už jsme pomalučko nastínili Velikonoce. Tak Lubo, co tě čeká tyhle Velikonoce? Máš nějaký velký nebo malý plán?
1: Hele, plán nemám asi žádný. Jestli budu mít volno v pondělí, tak budu asi skládat nějakou hudbu. S největší pravděpodobností. V pátek volno asi mít nebudu, takže to je taková klasika a tak, no to budou mé Velikonoce. Hodovat nejdu, to už nechodím.
0: Radši. Vykoledoval.
1: No, to bych si vykoledoval pěknou v opici na úterý do práce, tyhle. Maximálně.
0: Nice.
1: A co ty?
0: Já jedu k babičce, přesně tak. Už tam trávím asi třetí Velikonoce po sobě, po tom, co jsem tam trávil ty v mládí s mezerou.
1: A doufám, že nepůjdeš hodovat.
0: Doufám, že nepůjdu hodovat a doufám, že si hlavně odpočinu, že si udělám takový jakoby čtyřdenní relax. Je to tak pátek, sobota, neděle, pondělí.
1: No, ty máš vlastně v pátek volno. A ty máš pátek volno.
0: A máte volno, to dopředu, přesně tak. Takže já si můžu flákat, no. Šunky.
1: No, co vrny v práci, je to nastavený na takový ten novej model evropský, takže dělá jenom 4 dny v týdnu, posluchači. To je co?
0: To je paráda.
1: No jo, no, to se někdo má, zkrátka.
0: No, to zase není úplně tak zelený, jak o tom on hovoří. Ale to asi zacházíme do moc podrobností. Takže Velikonoce u babičky. Objednal jsem si svíčkou, dáme si nějakého beránka, však to znáte, takový ty klasiky. Jo. Hovořili jsme o nádivce a ta byla celá asi nalážena, sežene kopřivy. Ale za mě asi úplně v pohodě, jako já v tom moc úplně tady nemám jako libost.
1: V kopřivách?
0: No, jako z kopřivový nádivky s uzeným.
1: No, kopřivy jako taky úplně musím, a v tu nádivku zase to je taková zvláštěná.
0: Třeba když to pak vystydne, to mám takový zlý a jak užírám u telky, že si jakoby vidličkou vydaknu.
1: Přesně, a když to je na malý kousek, tak je to v pohodě, no.
0: Ale jako do jídla bych si to asi nepředstavil úplně, že by mi někdo tou nádivkou napěchl.
1: Nevím, jestli takováhle nádivka se dělá i z kopřiv do kuřat třeba, no.
0: Že to je jiný druh?
1: No, myslím. Možná jo, no, ale možná se pletu, jako asi nějaký stará kuchař, jo.
0: Já vůbec já tyhle si nikdy nedělal.
1: Kuchař jsem nikdy, ale nedělal jsem nikdy kuře s kopřivama.
0: Když vařím, tak koužím. Já jsem taky skvělý kuchař. Posledně jsme vařili asfalt společně.
1: No, minule jsme hovořili taky o nějakých těch nových filmech a v různých hrdinech filmových pláten, tak myslím, že jeden z nich je taky Vodník, kterýho bychom si tam teď mohli pustit, co říkáš?
0: Vodní kámen, ano, přátelé, tak pojďme domů na to. Timu Dej a pecka Vodník, další taková zelená záležitost.
1: Je to tak, tak pojďme na to, tohle země koule na Rádiu B.
0: S C-čkem a s L-kem. Brekeke!

0: a zaklám two joints, smoke two joints dokonce.
1: Ráno, večer i v noci.
0: Co mi tady vyprávěl o spolužákovi, který to dělal.
1: Ano, jsme vlastně něco dopustím, že to není úplně mnohdy proti síle. V rámci jako studia na výšce jsem měl spolužáka, co chodil na dvě brčka vždycky, když šel, protože to jedno nebylo jako učený tolik. A jak si dával vždycky brkocí gorku a se chtěl zpátky učit, no. Takže je to trochu na tom příběhu, tato písnička. I když asi ne úplně na tomhle.
0: Já bych se možná vrátil k těm postavám. My jsme vlastně mluvili o tom, který tenhle rok budou vycházet. A tam je Indiana Jonesovi, 4, nebo co to je za díl vlastně už.
1: Myslím si, že 5 teď dokonce. Že byly 3 Origin, jeden ten s tou křišťálovou lebkou a teď bude number 5.
0: A my jsme řešili vlastně, jak Hereford už z toho vyjde. A mám za to, že jsme říkali nějaký 98. nebo 96. byl náš typ, my jsme to nějak neskoumali. Ale Pavlik M. nám napsal do chatu, že to je rok 1981.
1: Mm-hmm, takže samozřejmě děkujeme za
0: to, děkujeme velice, no,
1: interakci.
0: To je teda jako masakr, to je 42 let, tvrdo.
1: V jedné roli.
0: Ty, to je jako...
1: Starší než v ulici Vilma Niklová, vole.
0: No tak je to tak.
1: Pravda, to je 9000 díl, tak počkej, no, to už bych
0: čekal. To už snad je, nevím, kolik to má dílů teda, ale...
1: No určitě, přátelé, napadá mě to dvojčko, který máme na webu Rádia Bčka. A můžete vlastně také třeba interakcí zapojit do našeho pořadu, dát tam třeba nějaký nový nápad nebo nějaký skvělý feedback. Určitě pište, my budeme jedině rádi.
0: Jo, ještě třeba chtěli pustit a my to třeba zvážíme a zapojíme to do našeho pořadu.
1: Mm-hmm, a napište, co byste chtěli k narozeninám a my to zvážíme a pak vám nepopřejem.
0: To ne,
1: já si z vás randu.
0: My vám rádi popřejem. Každopádně teda pojďme ještě k těm filmům. Napadně bychom si mohli takhle jako říct, co máme rádi za místy v filmech, že jich není málo.
1: No tak určitě proběhl teďkon
0: Co máme rádi za místy v filmech, že jich není málo.
1: No tak určitě proběhl teďkon Maska, za mě Jim Carrey s maskou

0: Budoucím vstupu. Ale víš, kdo mě napadal, byť ten takový ten blob z Futurami, ten jak žral ty děti, ten z toho Rosolu.
1: Jo, a to vlastně i ty super.
0: Ano, a taky ten mocník toho raketáka z Futurami, tak nevím, jak se jmenoval, takový mimozemšťánek, on si s ním vždycky vytíral zadek. Lítali tam v té raketě jeden
1: takový
0: hezón pilot a byl to hrozný blb, měl tady toho pomocníka.
1: No. Tak vidíš, a to je asi, to asi končím.
0: A zelená, to bude určitě nějaký mimozemštění, nebo něco v tom smyslu.
1: Tak mimozemštěnů bude asi spousta, no. A to je taková sporná, víš jak.
0: A nebo něco z Looney Tunes, nebo z nějaký... Želvy Ninja.
1: Jo, tak Želvy Ninja taky rád, teda
0: ty
1: musím
0: jsou
1: říct.
0: Legendární a napadly mě teď z Bůh darma. Tak zpomínáme, pojďme se na pecku asi, než tady budeme natahovat tím a tamhle.
1: Tak no a pak bychom si mohli taky povyprávit o našich cestách, které už tady proběhly.
0: Ale taky probereme to v barvu. Přátelé, pecka, Because I Got High, kročujeme v další zelený vlně na Impulzu. Zelená vlna. Tak jedem. Another blunt.

0: A my jsme vám slíbili, že tady ještě probereme, jakou barvu má vlastně ta fantomasová maska.
1: No, oni někdo našel, jsem slyšel.
0: Přesně tak, a my jsme byli svědky toho, kdy se ta maska nebo potah toho těla, chcete-li, má vlastně barvu. Sám to společně poseknou, my jsme vám to zprostředku hráli a rozhodněte se sami, no. Tak jdeme na to. Ano.
2: To
0: no.
2: Nej to sem, Hergot, pust!
3: Sakra!
2: Marto, pojď mi pomoct!
3: Sakra, povídám!
2: Pusto,
3: no,
2: pusto.
3: Tak se podívejte, tenhle ten potah. Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá.

0: Koho vidíš? Zelenkavá. Nepraštěla bys ho?
1: Kvůli tomu se hádáte.
2: Tady jde... No. Paní Martičko, tady jde o princip zelenkavá, nebo ten hadr spálím.
0: Počkejte, nechte ten zelenkavej potah. Plavat a radši mi uvažte kafe.
3: Tak je to jasný, je to zelenkavá.
4: To zelenkavá a vlastně i dnešní díl Zeměkoule teda přejmenováváme teď zpětně na zelenkavý.
3: Takže to je zelenkavý čtvrtek.
4: Zelenkavý čtvrtek a zelenkavý den svatého Patrika, ano, ano.
3: Je to nejasný.
4: Hele, dohrál nám tam ještě ten afromen. My jsme tady hovořili, než jsme začali nahrávat, bylo docela vtipný věci, co se stalo teď v poslední době právě s afromenem.
3: Jo, on tam měl nějakou razy, ne?
4: Měl doma zásahovku ohledně nějakého unášení lidí a přechovávání drog. A měl tam doma jakoby kamery k tomu, takový ty bezpečnostní, a udělal z toho právě videoklip, se o něho propustili, samozřejmě
3: nic nenašli.
4: Ne, já myslím jako žádný jako lidi unesený, jo. To mě přišlo jako, že unáší lidi. No a udělal o tom song a tam je právě vtipný, jmenuje se to Kdo mi přijde zaplať, ne, kdo mi přijde opravit mou rozbitou bránu. A je to úplně stejně takový rýmovaný, jako a pak vždycky tam hledají třeba ty unení a tam projíždějí ty kapsy od saka, od bunt.
3: Mě bavil ten záběr na ten koláč, jak tam měj stál.
4: Ještě jsem svůj kejk. Tak tam chodí úplně tlouštík policajt okolo jeho koláče a vždycky na něj koukne, když jde okolo. Je to úplně skvěle udělaný.
3: Jo, pustí mě, na YouTube to najdete, myslím.
4: Jmenuje se to Who's Gonna Repair My Gate. Mě to zpomíná, vem to čert, takhle to určitě je to jeho nejnovější klip. A co je vlastně vtipný, tak ho ty policajti pustili s tím, že jakož to je nevinný v rámci téhle kauzy, on udělal tuhle pecku a oni si ho znovu vzali do parády, protože zveřejnil ty záznamy z těch zásahovky. No vejdlem jako svině, to se jen tak nestane.
3: Je to nejvíce. Já jsem teď ještě koukal vlastně, jak stará je ta pecka, která nám dohrála. To je hit mýho mládí.
4: Jsem trochu mladší.
3: A je to rok 2001, no, takže to už je jaký nějaký pátek, kdy tady to frčelo v rádiích a v SU třeba.
4: Skibidibí.
3: Jo, to nejvíc, hele.
4: Taky na to strašně rád vzpomínám, ale čekal jsem to lehce starší, upřímně. 2001 je už takový, to už ani novintážku nedávám kolikrát.
3: Máš striktní pravidla.
4: Do 2000 a maximálně ještě něco jako pak.
3: 2001 ty. Už, to až za rok.
4: O, tak to je už
3: takový. Stoupá tě, jakoby ta hranice toho, když...
4: Ne.
3: Ne, prostě je to vždycky do roku 2000.
4: Jsou to moje roots prostě, jo. Roots mých mladších kamarádů.
3: No dobrý, mluvili jsme nějakým o tom, že bychom mohli pohovořit o těch našich vejletech, ale to bych nechal asi až na další tu.
4: Když už dneska nikam neletíme.
3: No a teď nás čeká zelená, a to doslova zelená.
4: Je to pecka Alba Bach, bylo to takový to třetí solový album, kdy už prorazil, ale to je taková pecka, je zelená jménem, ale je míň zelená tím, v čem se o ní zpívá. A tak mě napadlo, jestli bychom si místo ní Lobo nedali fialovou.
3: Proč ne? Máš pravdu asi s tím, co říkáš. A ona zelená je občas taky fialová, jestli mi rozumíš.
4: Rozumím. Stávej se mi koulala, ať je z tebe fialová od Prague Union.
3: Yes.

stojí stáh, když přijde na barvy lidí. Taková, jalová, tmavý, vízovej bonbon, vínová. Často je pletená z bordo, krev ani modrá, ani červená, ani veselá, ani Mordor. Stávě se mínko, úlala, dejme se kutušce, ale s tím tu zůstává.

0: Takže asi chápete, proč Paula
1: nešla. A jako to nemůžete posoudit vlastně, ale do té doby, než bychom si pustili tu zelenou.
0: Ale ta je míň zelená, opravdu.
1: Je to tak, no, je to
0: ta
1: tak.
0: Ta zelená je třeba pecka jako retrospektivně. Jako katolicky dává třeba názvy písniček nebo názvy alb a různě rýmuje do sebe a pro ty, co zná jeho diskografii, tak to tak jako zapadá a máš tam různý střípky. Je to zajímavá pecka, ale málo zelená pro náš díl.
1: Určitě to byla dobrá volba zvolit fialovou.
0: No a hned pod fialový jsme dali Little Green Bag od George Baker Selection, takže další věc, která je úplně krásně tematická.
1: Velká klasika.
0: Vzpomněl jsi ještě někoho zeleného?
1: No čověče, přemýšlel jsem a no, napadl mě Green Lantern.
0: Green Lantern, pravda, to je taky dobrý zeleňák. No mě napadla legenda Cvrkoslav Zelený, nevím, jestli jsme zmínili dneska.
1: Legenda o Cvrkoslavu Zeleném.
0: A já už ho nemůžu ani slyšet, přátelé, takže toho bych dneska vynechal. Pardon, jsem si to musel odkašlat. No a když tak hovoříme o té zelené barvě, tak bychom vlastně nemohli zapomenout i na ty naše kutily a zahrádkáře a odepřít jim takový ten jejich malý zelený svět za městem.
1: Sekání trávy a podobné zemědělské věci.
0: Sázení paprik, já třeba jo, sám jsem velký zahrádkář. Takže si tam pojďme loupnout pecku, která to krásně vystihuje a vlastně taky zelená, i když ve skutečnosti je mládek a sousedovic.
1: Pojďme do toho.
0: Dej mi ček.

hladu. Každého dne po šichtě tráví volno na lichtě, napájí se dvanáctkou, prokládá to hanáckou. Pro alkohol nežiju, nežiju.

0: No tak jsme zelená je šílená.
1: Brr, ta zelená je fakt šílená. Brr.
0: Jsme museli přepnout, to nemůže hrát v dnešním dílu samozřejmě.
1: Doufám, že ty nemáš v šatníku něco zeleného.
0: No samozřejmě, že mám, jako, to je šílená.
1: To, to je šílená, já mám masačko.
0: Mám ještě to, pak mám triko zelený, co si vybavím.
1: Víš ty co, já mám zelenou zimní bundu.
0: A určitě máš nějaký zelený ponožky.
1: No to určitě, jenom teď jsem koupil ten pakl s těma jídlama a zelenou barvu tuším americký s burgerama, no ne, ty jsou do červena. No jedny tam zelený jsou, to asi hned do těch detailů, než je potřeba zelených fuseklí bumí do... No, to mám hodně zekranu.
0: No okej, okay, hele, a pojďme se konečně přesunout k těm našim vejletům. Kde jsme byli.
1: Pravda, my jsme vám to nastínili v minulý, už jsme si tak plánovali začátek roku, kam kdo a jak pojede. A teď už máme vlastně něco za sebou, no.
0: V podstatě skoro všechno, o čem jsme vám měli.
1: Pojedeme nikam, takže jo. Skvělá zpráva.
0: Ne, to já doufám, že ještě určitě někam vyrazíme teda. To třeba i společně někdy. Konečně.
1: To je pravda, no alebo nastíň nám teda, kde jsi byl.
0: Hele, no tak já jsem byl v Lucerna Music Baru na koncertu Masta Ace a Marco Polo. Musím říct, že to byl teda super koncert, kdy Masta Ace ve svých 56 letech předvedl neskutečnou show. Jako klobouk dolů, no. Na to, na tenhle věk teda musím uznat, že je to velký mazák.
1: Tak on už to má taky zažitý, jo, vím si, že to bude...
0: Jasný, to jasný.
1: Prokoncertovaný tapek.
0: To víš, že jo, no. Atmosféra byla celá dobrá, zvuk tam nebyl špatný, jinak jako Lucerna Music Bar, i když jsem tam byl naposled před 5 lety, tak vypadá v podstatě úplně stejně, no.
1: Klasika.
0: Rád pivo, no, za 79.04. No a ty jsi byl v Rakousku, jsi zažil.
1: Já jsem se takový letnický víkendy, takže jsme byli v Rakousku. No docela pěkně jsem o tom teď hovořil ve Vintage C, tak jestli si ještě stihnete jeden posunout, určitě věřím. A kdybych vám to měl tak zhrnout, tak to tam vypadalo jako na jaře. Člověk by si řekl, když jsme se ubytovávali nebo jezdili prostě tak odkažování a podobně, ale následně jsme si tam potom našli opravdu ty zaměstnické a kopce, kde byl dole umělej a přírodní snížení to bylo skvělý. Slučí jako na tričko a
0: ale mě hlavně zajímá, jako vy jste tam narazili. No, to je přesně ono.
1: Doufám, že vám to něco řekne. Mně konkrétně to neřeklo nic do té doby, než se s ním
0: jmenuje. To můžete slyšet na každém světu.
1: Ano, a všichni jsme jí v Marko. No. Tak to je přesně producent týhle pecky a je to takový 60-letý děda šedivej. Nebo šedivej, jako taky neříkám, že ne, to bych mu trošku jako křivdil. Ale viděli jsme najednou plakát, zjistili jsme, že to je dneska a že to je vlastně za 2 hodiny na jiný stopce. Takže jsme tam postupně přes kopečky dojeli, aniž bychom sundali lyže. No a tam další pivčo, nějaký panáček, zapařili jsme v lyžákách, do toho si představte 23 stupňů na slunku. Takže všichni v tričkách, mělo to hrozně skvělou atmosféru. A do toho tam, hey, baby, tak
0: jako v té atmosféře ještě, když je taková hrozný
1: vypadka. Fakt jako, strašně jsem si to po dlouhý době užil jako lyžařský výlet, kde, jak to říct, byly všechny podmínky super. Někdy člověku prší, někdo třeba sere ubytko, někdy, já nevím, je marot, tak si to neužije z téhle vrze, ale tady mi všechny aspekty nasedaly jako zip, opravdu perfekt.
0: Paráda, paráda. No tak k dalším našim vejletům se vrátíme asi v dalším vstupu nebo v dalších vstupech a pojďme zase na hudbu.
1: Tentokrát hip-hop.
0: Yes, Mr. Green.
1: My konkrétně dneska pouštíme Mr. Greena pod každý ten podklad. Já když mám tak své díty, takže taky vidíte zelená a tohle je vlastně pecka, kde napsal, ale má tam k tomu víte, který mu společně s písmem.
0: Tam je ta Janice vlastně tady v té
1: skladbě. A je tam Janice, já jsem jí nechtěl říkat. Přátelé, tam je ještě nějaký písmo Janice, my jsme si to zvykli. A já jsem to nechtěl říkat, nechci to být jako Janice, nebo
0: jo, takový. Určitě, jo, určitě.
1: A dělal jsem si z toho včera prdel z Janice, no. Pojďme si ji poslechnout, tohle je Janice na Bčku v Země kouří.

0: Dneska za námi, my se tady
1: prodíráme se, a ještě musím jenom vrknit, že Venda mi teď pustil úplně zásadní klip, který jsem musel vidět a ovlivnit.
0: Já jsem viděl jen písničky, myslím se Mumborci na druhou. Znáte, neznáte?
1: Já myslím, že už znám, no.
0: Napište nám určitě na naše červený tlačítko Rádia Bčka, na naše webovky, a že jste si to poslechli a jak se vám to líbilo. Jsem si myslím, že ty písničky krásně hodilo.
1: Tak ještě
0: Borci na druhou. Ale asi, když vyhledáte Borci na druhou, tak už to vlastně najdete, no.
1: Geniální choreografie, klipu, všechno našláplý, musím říct.
0: A to je mladí, no, raperský.
1: Ale samozřejmě, samozřejmě.
0: Když jsme tvůj koncert, probrali jsme moje Rakousko.
1: Ano, ano.
0: A ještě vlastně, co mě chci zmínit, je
1: tvoje cesta do Holandska.
0: Děkuji, já jsem se drbal na uchu. Takže já, když jsem vlastně byl v pondělí z toho Rakouska, tak jsem šel v úterý a ve středu do práce. A člověk mě bez rána hnedka mezi středu a čtvrtkem jsme odlítali na Schiphol do Amsterdamu. Tam jsme domů, bylo to perfektní, a na vlak do Hágu. A se trávili vlastně až do neděle. A v neděli jsem se měl dělkem někde o půlnoci, o půl jedný jsem byl doma, takže jsem se ještě jakoby nemohl.
1: Ty jsi moc
0: dlouho. Když jsem říkal, že jdu dřív, že se musím zbalit, že jakoby stávám, nebo o půl třetí, tak to bylo takový lítací. Takže teď, no, tenhle týden taky, teď jsem měl 4 dny z práce a teď zase je ten velikonoční pátek. Takže zase jdu jenom 4 dny, velikonoční, ale už nemáme pátky, takže jdu jenom 3 dny. A pak vlastně ty čtverky, to by bylo dobrý jako bez pátku už na furt, přátelé, řekněte sami.
1: Já jako nemůžu než souhlasit, protože to bych chtěl, no.
0: To je můj životní sen, mít pátku.
1: Jo, no, dá se říct, že jo, možná.
0: To je taková stream s hercema z Party Hard, nebo to tady, a on hovořil, jeden z nich, že můj životní sen je dát na některový pěstí.
1: No, já bych chtěl ještě zmínit teda, sorry, že do toho skáču, koncert, na kterém jsem byl tenhle týden, a to byl koncert Devil Aces, tam svůj set, to teda bylo úplně nelatý, glitch hop a ghetto funk, na konci dokonce i drum and bass zahrál, takže to byl výborný setík. No a se byla hnedka 3 DJů, jedno DJ Spiders, potom z Plum DJs, a byl tam taky Crafty Cats, a tyhle tři pohromadě sázeli neskutečný set, vlastně se líbí záležitosti a jako lidi to hodně bavilo, no, bylo to hodně našlápý, byl tam dokonce jeden týpek, který měl takový ty francouzský hole, a po třeba půl hodině tý party tam už těma holema skákal, měli nad hlavou, bylo to hrozně vtipný, no.
0: To zní skvěle.
1: Bylo to dobrý.
0: Takže ty jsi to, Jaro, také nakousnul koncertovýho, řekněme, směru. Já jsem odkousnul ten cestovatelský, takže pojedeme někam na koncert. Já tenky už asi nedávám, ale nějaký třeba festivál nebo něco takového, ale to bude dlouhý a nic vymyšlenýho nemám, upřímně.
1: No tak jako, můžeme vymyslet něco.
0: Tak to se ještě dozvíte, jestli teda bude doleta nějaká další zeměkoule.
1: Řekneme Ingrid, teď nám
0: pláme. Když to mě ani napadlo, tu jsme ani dneska nepozdravili, takže zdravíme určitě naší krásnou spolutelku Ingrid.
1: Ahoj, Ingridko.
0: Díky který vlastně celý ten pořad můžeme dělat, to je taková naše pravá ruka.
1: No, když teďko jsme dlouho nikam nevyrazili vlastně ve finále, mě to napadá sice jako.
0: No, ještě se tam fláká, přečítá nám ty pozdravy z červeného tlačítka. Z
1: ono e-mailu. Je tak, on je drahý benzín, víš teďko, tak jestli jako není problém tady v tom.
0: Slyš, jo, že mi jako hudrovala to. No je pravda, že my jako nic neproplácíme většinou, když jsme někde jako v dluhu a takhle.
1: Přece ta zároveň asi nebyla úplně levná.
0: Je to, no, to. Nevím, jestli bych ze svého učitelského platu zvládla. Vidíte, no, to mě ani nenapadlo.
1: No nic, pojďme zase k hudbě, dáme si teď něco trošku víc tanečního. Moloko, Time Out.

Václav, ještě k tomu dedy. Je to jiný stav, když máš doma čtyři děti. Hvězdy si dají hvězdy, Eminem musím tam dát jejich kresby. A rodinný zájezdy, fotky, když poprvé lezly. Mý značkový trika, který měli prestiž někdy, někdo z těch čtyř zeblil. Když byli kdesi na houbách, tak žádný nepřinesli, aspoň nás neotráví, co vaříme.

den druhýho a třetí čtvrtýho, rodinej klén, tátu rapera a mámu jednu z nej žen. Vaše cesty postupně povedou ven, ven, ve jménu otce vám přeju, ať vedou světlem, rozvětvený strom, ale pořád jeden kmen.

je hezkej, svět je váš, nikdo nemá právo vám ho brát, to člověk je zlej, člověk je hodnej, člověk je smutnej, člověk je zmatenej, ztracenej, krutej, člověk je veselej, člověk je tupej, člověk je učitel, člověk je učeň, člověk je stavitel, ničitel, můj kmen, člověk umí pohladit, člověk je super, rád bych vám poradil, co je v životě zlem a dobrém, budete si muset poradit, sám z toho nejsem moudrej. Přes všechny stránky mý povahy jsem se snažil být dobrej.

0: laví. Ježiš, to bylo
1: skladba Čtyř lístek od našeho obeného MCOG, to je taková naše standardní záležitost, většinou země kouly.
2: Vždycky jedno Prago, jeden gejsky.
1: A jeden děda Mládek.
2: A jedno
1: Ivan Mládek
2: a grupa Salsiča mě ještě přijde.
1: Jo, tak ty zase sklepy, to možná máme vyčerpáno.
2: Byla to pecka, co napsal pro svý čtyři děti, pro to Čtyř lístek, a je to taková dětská, to mě krásně hodí do zeleného tématu.
1: No a rozhodně doporučuji i celý to album, který se jmenuje O tatínkovi, který usnul. Je to parádní záležitost.
2: Je to fakt dělo. Nedám jedině za pravdu.
1: No, takže my máme za sebou naše cesty. Zatím teda určitě ještě budeme vyrážet někam.
2: A mě napadá závislost právě s tou zelenou, s těma postavama.
1: Pravda, nemají
2: všechny všechno to komando a různý a Mesh a podobně. To bylo jaký ten rok, když jsme trochu opomněli.
1: To asi ono.
2: Takže jsme třeba mohli jako posluchačům nastínit nějak tak situaci, třeba co panuje různě na bojových liniích nebo různě v kasárnách.
1: No, máme vlastně dost kart, to je pravda.
2: Asi myslím, že jsme mohli společně zazpomínat na vojenskou
1: službu.
2: Službu, děkuji, já jsem se do toho hrozně zamotal, já jsem měl v hlavě docházku a nedovedl se toho slavit. Tak, to už trošku předbíhám, pojďme se schválně mrknout, jak to vypadá na bojové línii.
3: Co to je? Zastavit se! Co to je? Zastavit se!
4: Kotlár.
3: Kotlár. Kotlár. Nebo kloví kotlár, pošlete!
4: Kotlár.
3: Ukažte mu někdo, že se bojím správně hlásit!
5: Poslušně hlásím, že mi to zmančit.
3: Cože, jaký směrem?
2: No, a byla to s Ivančí. No.
1: Hroznej vejtlem.
2: Za mě
1: Laco.
2: Ten... Přesně, to je jako nečlenutek, ale pak i ten jako to zazděl.
1: Úplně nejvíc,
2: já půraz. Já jsou z Ivančic, tak to byli černý baroni, jen tak pro ty, co úplně to nechytli. Lobo měl docela dobrou připomínku, jak jsme to mohli rád minulý díl, jak jsme tam měli tu pecku z Kotlár Security, že by to na to jako sedlo.
1: Jo, no, škoda, no, tak příště.
2: Plukovník Kotlár by ne.
1: Pustíme tam mít Kotlár novou pecku nějakou.
2: Nevím, jestli jsme se o tom zmínili, ale ten člověk teď pracuje
1: vydatně
2: na albu, přesně, ne, to má Separsky teď. Má ho na albu, zrovna se ještě kontroloval, bylo to na Facebooku, vždycky vydávají takový to víte, že, tak tam právě bylo album a zezadu to bylo napsané jako první písnička se Snoop Dogem.
1: Tak to je
2: a stála prý hrozný ruksak. Ale to nebude mít přeci, ten bude mít třeba z Gypsy.cz, by se mi líbilo, nebo víš, něco takovýho.
1: Ach jo, nebo s Danem Landou.
2: To jo, Kotlár Security featuring Dan Landa, to bych si asi vytrhl mu na ruby.
1: To by byla nejvíc pecka, kámo, tve. To by myslím, to by prostě.
2: To jako Kamura styl, opravdu, to by bylo, no nic, to asi zatím jsme neměli. Přátelé, další pecka je od Green Velvet, takže slyšíte sami, že Green se nás drží. Zeleno-irskový díl.
1: Zatím to z Irska moc není, ale to vůbec nevadí. Teďko to bude zas trošku taneční.
2: Takže jaro, jdeme to tak, Green Velvet, pecka La La Land.

0: Co nám to dohrálo? Lala.
1: Landa Land.
0: Lala Landa.
1: Ne, ale to už jsem my pokračujeme vlastně v našem zeleným dílu naší zemku, která je taky vlastně z části zelená. To je vlastně jak schobotníček. Zelená. Tak to je vlastně naše planeta. Jsme tu hlášku pro vás teda hledali a nemohli jsme ji na YouTube nějak rozumně sehnat. Jediný, co tam bylo z toho, z té trojky, jak jeli na prázdniny k babičce, ty děti, a tam to bylo úplně trapně řečený, takže jsme to vlastně vynechali, tak vám to aspoň můžu také říct.
0: No, nevím, jestli jsem ho někdy viděl, ale...
1: Vždycky jako... na konci toho filmu bylo napsáno konec a přijel nám otazník. Ne! A můžete pokračovat, stejně jako Lucie Postrach ulice a tady
0: stejně jako ulice.
1: Přesně, konec. Až my budeme dávat ulici. Ale co vlastně jsem měl teď připravený jako téma? Napadly mě, hele, zelený jídla.
0: Zelený jídla, jo.
1: Máš třeba nějaký zelený jídlo, který máš vyloženě rád? Nebo který tě třeba vyloženě potěší?
0: No, určitě mám rád třeba okurkovej salát, ten zbožňu.
1: Aha, to já taky, já jsem měl ani nenapad, pravda.
0: Pak, co mám rád zelený, to... No, to vidíš to.
1: Mě napadlo pesto, že to je teď takový moderní.
0: Jo, do těstovin, jo,
1: hodně lidí to jako přece jenom jdu s dobou, tak občas, když se mám vařím, tak do toho taky jdu. A druhá věc, špenát, ale stačilo prostě špenát ke kachně nebo ke králíkoj. Nebo milu, mám to prostě rád, asi bych se ožičkou jako nevyžral celý kelímek, ale takhle, když si člověk to k tomu masu dá.
0: No, tak to já třeba ještě nedám dopustit jakoby na list toho salátku v tom v Hamáčku.
1: No, tak to já taky. A musí být, víš, co mě baví hodně, jakoby ne hlávkovej salát. Ne, ledovej salát, ale hlávkovej ano.
0: Hlávkovej, fakt, jo.
1: To je ten, co jsme si pěstovali na zahradě, takový ten lehce nahořklej a nakyslej.
0: Tak to já to mám rád obráceně právě, no.
1: Ten ledovej víc.
0: No tam jako jo, no.
1: Ale chápu, no. Potom mě napadá hrášková polívka.
0: Jo, tak to mám rád.
1: Za mě legendární věc a miluju jí, a to se možná bude otáčet na židli vzhůru nohama. Z pitlíku, ty mám rád takovou tu rodinnou pitlíkovku.
0: Takže jíš z pitlíku.
1: Je to tři jako porce a já si k tomu udělám za A jakoby základ na cibulce špek, pak to jakoby zaliju touhle polívkou, do toho si udělám vedle kreténky na sádle z chleba a pak ještě, když je to hotový, tak mražený hrášek a mražený hrášek a vejce do toho jakoby vmíchám. A člověk si řekne, že jako je to jak čínská polivka polotovár, ale jako hráchová polivka, love that.
0: Promiň, přestal jsem poslouchat od kretének.
1: A třeba co vyloženě nesnáším je brokolice, jako to...
0: Hele, tak na tu jsem si dlouho zvykal, ale musím říct, že jí mám teďko jako rád, no.
1: To jako pro mě...
0: Prokousával. Já třeba jako ten špenát nemusím úplně do dneška. Samozřejmě mi to zkazila tady ta šlíně,
1: no, kde prostě, špenát,
0: no, fůl, ještě, ale zkoušel jsem i ten listovej, že to není ten polotovar, nebo jak se tomu říká, ten protlak.
1: Uh-huh.
0: A to mi taky moc nejede, no, takže prostě kuchyř by dával.
1: Ale jsou to takové jako mražený kostky v pitlíku, by se to dalo říct, jako špenát ledový kostky. A to se pak na másle rozhází do rendlíku a... Jako vystačím si, není to úplně jako nic extra, ale je to prostě dobrý, no. Ale opravdu brokolicou to musel vymýšlet dement, jako to je věc, kterou prostě úplně strašně smrdí. Brokolice, to je to právě
0: tak mi ten květa voní úplně.
1: A ten
0: právě ten miluju, jako. A on i ta obalovaná brokolice jako není zlá, když se udělá jako správně, no. Je to asi trošku
1: složitější. No ne, nabíhá mi husí kůže, jako.
0: Chápu, no. Každý máme rád něco jiného.
1: No a vzpomínám ještě na mládí, když jsem přišel ze školky a naše mama se nás ptala, co jsme měli jako k svačině nebo k jídlu. A tam měla normálně strach, že nám tam dávají nějaký plesnivý chleba a víš, co to bylo?
0: Co to byl? Chleba po prázdnině.
1: Tak tělocvikem, viď. Vy ne, byl to mé chleba ze špenátou. Mě to v té době chutnalo a nedovedl jsem to vyjádřit. A byl to zelený chleba, no. Tak se tam ptala samozřejmě těch vychovatelek a došli jsme k tomu, že to je prostě chleba se špenátovkou.
0: No, tak dobrý.
1: Jestli vy máte nějaký zelený jídlo, samozřejmě nám pište.
0: Turista z festivalu.
1: To si pište. Je to, no, ale tam budete plesnivýho jídla, no. To zase super, nemusíme zacházet také do toho.
0: Tady nevím, jestli v tom chatu jde, čověče.
1: No a poslední věc, co mě k jídlu napadá, četané olivy jsou ten samej keř jako černé olivy, jenom jsou dřív sebraný. Takže můžeme zpátky k muzice.
0: Věděli jste, že? Jako vážně.
1: What? Shit! Tak to jenom byste nevěděli, kocorce, jsem to musel jako zmínit.
0: Dobře, to.
1: Takže to byla jídelní část. My si teď během písničky jdeme písmenko a zkusíme vám na něj udělat nějaký takový jedno písmeno, jako
0: písmeno jsme to
1: první písmeno, no. Tak vám na to zkusíme udělat nějakou takovou krátkou
0: příběh.
1: Další Pece, Redman, Method Man, Cypress Hill, War, Kikovit, tak pome.

0: taki trup wysiłam celą cienką. Tak, nieśmiej to lecie, co się bawią, jak nieśmiej to...
1: Anelinowej barwiczki.
0: Cozie, jakie się barwiczki?
1: Tylko cozie? Z nami na szkołę, ty jedowatki.
0: Ježiši się Maria, to jiná se otrávit všechny. Šmaria, pano, za co mě trestáš? Kolik jsi jim toho dal?
1: Jenom zelenou a modrou.
0: Člověk se s tím pipá, kouká by mě a on je bude likvidovat barvičkáma, jedněma zelenýma. Počkáš, táta, mistří zlivý, ten těch nám dá. Chudáci malí.
2: Učkej na tátu, ten tích nandá.
3: Učkej, táta vystřízlivý. Jo, takže zelený barvičky, vidíte sami, že někdy jsou i naští růže, nejenom nám.
2: Ne, zelený barvičky pro králíčky.
3: No a my jsme si teda během písničky připravili takovou malou etídu na písmeno Z. Přece jenom dneska jsme úplně nelosovali, protože se nám to hodilo do toho zeleninového koutku. Tak, Lobo, máš tam něco připravené, ti koukám přes rameno, máš tam takový textíček.
2: Něco tady mám, no, vymyslel jsem nějakou totální blbost, tak uvidíme, co z toho vzniklo.
3: Já taky hroznou šumpu, tak pojďme na to.
2: Tak, pojďme do toho. Zelený záložník z bojovky Znojmo zlomil záda záchranáři za zákrok začátečníka Zemana. Zmasakrovaný Zeman zatleskal, zakřičel zelená. Zástupce značky Zirke za... Ty vole, co to kurva je? Záchvatem zakončil zápas.
3: To je dobrý, ty vole. Pěkně fotbalovo zelený.
2: Tak, no, trošku fotbalový, přesně.
3: Tak to já. Takže na to, přátelé, zívám léto zase zelí. Strucu z průzeně zapijím zármutek zelenou. Zatracená zelenina zhatila zákusek. Z nenadání zapálím zelný zámotek. Zhulený zežeru zelné zásoby.
2: Dobrý, ty se aspoň tak nezaškobrt jako já, tyjo.
3: Jo, takže to jsme měli dnešní první kvíli, že by bylo, že jsme se tak jako pochechtli. Můžeme pokročit v nějaký další muzice, už trošku volizujeme půl a to znamená, že musíme kopnout do kočáru a přidat.
2: No, tak my teď zavítáme, asi to vypadá do toho Irska koče, dáci Cranberries.
3: Just my imagination, tak pojďme na to.

0: Je to všechno v pořádku, co?
1: Všecko ready, můžeme stát.
0: Milí posluchači, my jsme teď vybírali téma, který se nalází v našem dnešním zeleným dílu pořadu Země koule. A napadlo nás, že bychom mohli zavítat do lesa za zvířátkama.
1: Takzvaně jaký přátelé zeleného údolí jsme si tak pohovořili.
0: Přesně tak, chcem slyšet výkřik sojky.
1: Dohráli nám Želvy Ninja, to je taky takový zajímavý, ten úplně není lesní jako téma, ale znělku mají strašně skvělou, takže jsme se neodpustili vám ji tam zahrát.
0: No, hlavně jsou zelený, že?
1: A teď už k tomu lesu. Kempuješ rád, nebo čundruješ rád, ne, takhle?
0: Jo, přebejvání v přírodě.
1: Já taky.
0: Ne, že bych teda jako byl takový ten klasický čundrista, který vyraží právě nějaký výlety na víc dnů někam to, no, ale jako jedno čas klidně zakempím někde.
1: Vždycky vemeš usárnu a jede se.
0: No, ne, je fakt, že teďko v posledních letech už to není takový jako dřív, když jsme třeba jezdili na Ameriku nebo tak, no.
1: Pravda, tam už jsme dlouho.
0: Takže teďko už spíš jsem takový zejčkaný, když se někam v finále jde, tak jsme jde na ubytovně nebo v nějaký chatce, no.
1: Já jsem shodou okolností měl být tenhle pátek, co byl 2 dny dozadu na čundru na Kokoříně, ale kvůli špatnému počasí jsme to odvolali, takže doufám, že si to někdy vynahradíme.
0: No jako klidně bych se někdy přidal na takovou letu, no. Říkám, už jsem dlouho takhle nebyl a hlavně nemám s kým ve finále.
1: Tak, tak jako to moc, asi nebyl
0: moc,
1: problém.
0: Moc lidí takhle jako už nevyráží na čundry. Jako dnešní generace, že jo, ty podle mě ani nevědí, co taková věc je.
1: Jak rozdělat oheň, přesně. To
0: co jak rozdělat oheň?
1: Masňáci.
0: No, ty ani nevědí, co to je stana.
1: Já mám teda houpací síť, takovou tu, co vypadá jako síťovka.
0: Je, tak to je boží.
1: No. Vždycky se jako rád takhle někde vycuknu, no. A teďko no, jsme myšleli to téma. Mám strašně oblíbený jídlo na tyhle čundry, takový ten zapečený brambor v popelu, lomeno v alobalu. A vždycky ho vystyluji různým špekem, cibulí, paprikou, nějaký sejra, takovýhle věci. Zvolím do popela. A teď už vlastně pomalu dorážíme díl, takže si to půjdu dělat. Mám na to takovej laskominu.
0: To já vždycky zbožňoval klasický špekáček na ohni, to je paráda.
1: No, tak to já taky, ale musí být na ohni, jako to není tak dobré.
0: To je jasný, právě no, na tom ohni to má ten správný feeling.
1: No a pak úplně nejvíc takový ty malý klobásky, takový ty bavorský, ty krátký světlý, nevím, jak bych to nazval pro
0: dávat. Jo, spíš jako grilovací za mě, než jako mě to čundrovací.
1: Lobo, první věc, kterou já dnes dělám, jakoby to, na co mám chuť celou zimu, oni to v Lidlu prodávají jenom jako o sezóně.
0: Je to tak, no na tu grilovačku určitě. Jako.
1: No, takže uvidíme, no, nějaký takovýhle výkřik, sojky. A my jsme si k tomu vlastně připravili i tematickou muziku, teď jsem to pořadil.
0: No a je to dvojice, taková netradiční, ale jsou to takový podobný blbá jako my dva.
1: Já jsem Suchoš. Richard Genzer a Michal Suchánek, přátelé. Vlastně jsme přátelé zeleného údolí, je to právě parodie na znělku z toho seriálu. Oni určitě vzpomínají. A pojďme si asi pustit, nemá cenu se brodit kolem horké kaše.
0: Jdem na ní.

0: Znáš tuhle tu písničku? Tom dostal jednou nápad a přestal boudě chrápat, že má se něco stát.
1: Pavliku, musíme být potichu, abychom slyšeli všechny ptačí obyvatele tohoto lesa.
0: Oho, je, hrdu, co to je?
1: To je káně, Pavliku.
0: Káně, to je rychlý.
1: To je dudek, Pavlík.
2: Ten je hezký.
1: Pojď, nevyplaž ho. Tohle by byl Pavlíku.
0: Já to znám, ale teď mi to vypadlo, to je...
1: To je datel. Podívej.
0: A jo, datel. A jak datuje?
3: No, Cvrndo, já koukám, že jsme skoro na konci dnešního dílu.
4: Kolik? Jeden, dva vstupy, tři?
3: No, něco takovýho.
4: Tak uvidíme jenom tak, když už také finišujeme. A vzhledem k tomu, že to zelený téma se dá vyčerpat docela na všechny, když jsme třeba zkusili nějaký anekdoty, co se toho týčou.
3: Něco na odlehčení, já souhlasím, jsem pravdě.
4: No právě, že moc ne, nebo mám jednu, ale moc se mi nezelená, tak jestli máš ty, tak začni spíš ty.
3: Hele, jako já něco mám, ale bojím se trošku, jestli to není přes čáru, ale zkusíme to.
4: Tak ta, co mě napadá, je přes všechny čáry, takže asi to, pojď mi do tmy.
3: Dobře, tak to vygradujeme ještě. Takže je rodina zelených a narodím malý Toníček zelený. A narodí se bez ručiček a bez nožiček, jenom hlava. No a jsou Vánoce, viď, tak Toníček dostane dárek, tak se přikutálí celému stromečku, rozkouše ten balící papír, viď, krabici, kouká a říká, zase čepice.
4: K tomu se ponožky moc nehodí. Jako Cvrkoslav zelený, jsem rád, že mám, že nejsem digitální, víš, jako bez ručiček.
3: Jo, jo.
4: No já tam mám, tyhle, ono to vlastně není úplně jako zelený vtip, no, ale slyšel jsem ho dneska na Facebooku, jak se mi to docela líbilo. Tam se ptali pána, jak ten píše nějaký vtipy, jako ať jim řekne nějaký nejhorší, co zatím napsal. Ne? Pánové mám, že by bylo skvělý z humanitární to, kdyby v Africe bylo víc fabrik, který vyrábějí takový ty sítě proti hmyzu, ne? My se ptali jako proč. Mám pěno, že by prý umíralo míň komunál.
3: Lidi na malárii, ne, to je jako ty jo, to...
4: Jako není to, to zelený, přísný, ale to přišlo mi to hrozně skvělý, tak jsem si ho jako zapamatoval, no a když vlastně nemám co, já jsem přešel nějakýma těma mysliveckýma, nebo tak jako běží zajíc po lese, tyva, ale ono to je všecko na jedno prdo, že jsem tam poslal něco míň zelenýho.
3: To já teda taky zmíním, kde jsem čerpal ten vtip, který vyprávěl jeden z členů kapely Tap Tap. To jsou takový ty postižený prostě lidi, kteří mají šláplou kapelu a takhle vyšvihnul na nějaký předávání cen a totálně mě rozsekal tím.
4: Já nevím, jestli jsi to slyšel, Tap Tap se teď budou přejmenovávat, prý se budou jmenovat do System of the Down. Já nevím, jestli se to kodát, ale právě to už trošku předbíhám. Pojďme si dát písničku, my se s vámi rozloučíme, tohle byla taková
3: Odlečili jsme to dost a v repertoáru máme dál Ala Greena, což je jeden ze skvělých amerických soulových zpěváků a upravená věc od Disclosure do houseový verze skladba Feel Like I Do.
4: Tak pojďme na to, tohle je předposlední vstup a my se vás rozloučíme. 1, 2, 3, 4.

0: My jsme pomalounku polehunku dorazili ke konci dnešního dílu, takzvaně čas se nachýlil.
1: Bylo to za spod.
0: Asi jsme k tomu úplně tolik nekalili, nebo tak, ale musím říct, že lusk lusk a na první dobrou jsme většinu vstupu nahráli, což se nám obvykle nestává.
1: No je to už ve finále asi třetí díl, kdy tolik nepopíme.
0: No, že vidíte, jdeme do sebe, ale vlastně to, co jsme dneska hovořili v tom dílu, úplně tomu nesvědčí, no. Probrali jsme pěkný témata a vypadáme z toho jako pěkný vývrhelové.
1: Jo, ale za mě to bylo dobrý, tyjo, fajn díl.
0: Já jsem si tak užil, sice jsme dneska necestovali někam jako za destinací nebo za nějakým místem, cestovali jsme za barvou.
1: To Irsko jsme nakonec vynechali, no to.
0: Byli tam Cranberries, neříkej.
1: No, ale nebyli jsme tam, víš, jak.
0: No, fyzicky ne, tak třeba na přes rok, přátelé, třeba si příští rok, pokud Bůh dá, můžeme zpříjemnit den svatého Patrika právě cestou do Irska.
1: A vy můžete čekat reportáž přímo z místa konání.
0: Jakože tam budeme repovat, jo.
1: Jo, přesně tak.
0: Tak to je přesně ta reportáž z Rádia B, jo.
1: Yeah.
0: To jsou ne, asi. MC7 borci na druhou. To jsme přesně my dva. No a asi já nezbývá, než už to prostě odtleskat, klapka, klapla.
1: Jo, díky, že jste poslouchali až sem a my se slyšíme v dalším díle pořadu Země koule. Kam to bude, to vám neřekneme.
0: A kdy to bude, to vám taky neřekneme. Za mě taky velký díky. Tohle byl Cvrkoslav Zelený, DJ Lobo.
1: No a pořad Země koule na Rádiu Bčko.
0: Tentokrát v zeleném směru a zeleném svetru.
1: A zeleném údolí.
0: Takže už poslední písnička, jmenuje se Fuck You.
1: A mají na svědomí CeeLo Green, což je takovej malý človíček.
0: Tedy opět zelená. No a jestli stihneme, tak je tam mixovaný Green Day od Meta Weaselbastera, naše oblíbence.
1: Je to tak. Takže mějte se fajn a zase příště.
0: Čego, čego a hele zdar.
1: Čau.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Krásný zelený čtvrtek, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Země koule.
1: Krásný zelený čtvrtek, i když je třeba pondělí anebo neděle.
0: A nebo třeba neděle. Ale my jsme si dneska zvolili takovou netradiční zelenou cestu a spojili jsme zelený čtvrtek a den svatého Patrika.
1: Den svatého Patrika, který se oslavuje v Irsku.
0: No a zelený čtvrtek oslavíme tak nějak tradičně cestovatelsky. Uvidíte sami, co jsme si pro vás připravili. Tradičně pro vás dneska za mikrofonem sedí DJ Lobo, zdar Lobič.
1: Čau Cvrndo.
0: A Cvrkoslav Zelený, takže doufám, že bude se legrace jako vždycky. Měli jsme trošku větší pauzu, ale to už jsme my, no hold.
1: Jo, jako chtěli jsme to stihnout trošku dřív, chtěli jsme dát díl o svatým Patrikovi, ale nakonec to vyšlo takhle, že dáme i velikonoční tématiku k tomu.
0: Zelená jako zelená, víte sami, takže jsme pro vás připravili lehce irské muziky, lehce muziky se zelenou tematikou, to zní trošku divně, ale no, uvidíte sami.
1: Nebo něco, co má zkrátka zelenou v názvu třeba.
0: No a tak jako jsme začínali, tak přesně tam byl Maska, The Mask a Rákosníček, oba dva zástupci zeleňáků.
1: No dneska to bude díl z mechu a kapradí vlastně.
0: A to nikomu nevadí. Přátelé, já myslím, že můžeme pomaloučku, polehoučku odstartovat.
1: Taky si myslím, pojďme na to.
0: Tak startujeme, Země koule na Bčku, tentokrát zelená.
1: Yes! Hello.

0: Tak ještě jednou krásné odpoledne, posloucháte Zeměkouli na Rádiu Bčko s Cvrndou a Lobem.
1: Tož vitajte.
0: Dneska to je díl o zelený barvě.
1: Zároveň tak trošku ty Velikonoce, jak jsme nastínili, a ten den svatého Patrika. Lobo, jak ty se stavíš k těmhle dvou věcem? Začneme asi tím dnem svatého Patrika.
0: No tak svatého Patrika, to jde trošku mimo mě, samozřejmě vím tak nějak zhruba o co jde, ale tenhle svátek zkrátka u nás neslavíme, že to je irský svátek. A my jsme měli v plánu se do toho Jirska podívat, tak snad to dneska klapne.
1: To určitě, dali bychom tam nějakou cestu. Pro mě je to takový, já nevím, svátek posledních let, třeba posledních 5-10 let to vnímám, že něco takového existuje, dřív jsem o tom vůbec nevěděl.
0: No ono, těch posledních 5 let totiž se to víc objevuje takhle u nás různě v těch barech, že už...
1: V reklamě na tu Lamorku.
0: No třeba, točí zelený pivo ne na zelený čtvrtek, ale i na svatý Patrika.
1: Ale jinak to mám tady, jak se tak říká.
0: Asi tak, no a zelený čtvrtek velikonoční, no tak Velikonoce už slavíme, že jo. Chodvačka, když jako už nechodím, dám přiznat.
1: Já jsem v loni v Koberovech u babičky a šel jsem jako s vesnickýma a říkal jsem už dopředu, že nepůjdu.
0: Jsi dopad asi, co?
1: Jsi, to bylo třeba jen 30-40 kořalek dopoledne, jako před obědem. A někde dvě, někde tamto, tajto, tak jako do dopoledne jsem zvracel třikrát a pak se mi vysmála babička, když jsem kouřil na besíce před domem cího. Ty jsi se zrychtoval, no a zapal jsem do peří.
0: No, taky jsem zpátky noc, ještě z mládí, byla to velká divočina, no.
1: To jedu, ale řekl jsem už jako dopředu, že ať mě hlavně netahej z postele, ale stejně vidím, jak tam v pondělí přiběhnou dva synovci s pomláskama. Štěpáne, Štěpáne, jdeme, jdeme.
0: Já jsem si skoro jistý, že to tak dopadne.
1: Taky a samozřejmě v tom nenechám. No a pak mám ještě skvělou vzpomínku, teda, že jsme si notli oba. Zelený čtvrtek jsme mívali na Gimplu ještě.
0: Fakt?
1: S kámošem Tomášem. Jsme měli společný hudebky, on byl sáčka, já jsem byl sáčku. A jak jsme tak jako měli divočejší střední mládí, středoškolský mládí, tak jsme vždycky chodili huli, třeba ve čtvrtek před velkou přestávkou, říkali jsme tomu zelený čtvrtek. Třeba půl roku jsme to táhli, no a pak jsme zpívali nebo koukali na muzikály v rámci té dvouhodinovky.
0: Tak to je taková ta hodina, kde se dá žít tady v tom, viď?
1: Je to tak, no, jako nějaký tělocvik nebo nedej bůh nějakou fyziku, matiku, kde musíš zapínat. Ale tady jsme fakt koukali, já nevím, na muzikál Vlasy celý ty dvě hodiny po tmě.
0: Každopádně nedoporučujeme ke studiu nic takového dělat, samozřejmě.
1: Mně to navíc jako v mnoha směrech pomáhalo, ale to už zacházíme do detailů. Přátelé, zelená barva, pokračuj. A co tam máme dál, Lobič?
0: Koukám, že tam máme nějaký Gorillaz. Oh, Green War.
1: Tak slíte se mi další zelená a jdeme se společně zelenit.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B. Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

paráda, páté místo.

4. místo.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 126. Dnešek bude speciální a téměř celý jenom o technu a já to nebudu dneska ani moc komentovat. Takže popřeju příjemný poslech a jdem na to.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: my phone.
1: Relax.
2: On radio.

Relax. On Radio B.

Relax číslo 126 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

0: Dinosaur.
1: Enormní.
2: Intergalaktický.
3: Extrém.
1: Titáns.
4: Megalomanský.
1: Monstrózny.
4: Gargantuánský.
2: Supermasivní.
1: Giganty.
5: Malý pátek.
2: Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
5: Malý pátek.
6: Malý pátek. To já žeru.

Ahoj, ahoj, holky kluci, je chvíli po deváté, čtvrtek a to je ten pravý čas na pořád malý pátek na Rádiu B. V dnešním dílu si představíme letní hity, které ovládly hitparády a celkově stage na openerech. A máme se na co těšit, mám tady připraveno 21 skladeb, ale ty asi bohužel nestihneme, tak si zbytek dohrajeme příště. Dále vám budu chtít představit nadcházející akce. Jedna z toho jsou narozeniny Rádia B, takže poslouchejte dál, abyste se dozvěděli podrobnosti a užijte si poslech. Já jsem DJ Cynic a začíná pořád Malý pátek.

A my jsme začali první skladbou, to byla LK od DJ Marky, XRS a Stamina MC. Druhá skladba Ready to Fly, Subfocus a Dimension. A jdeme na další skladbu a to je Control, kterou má na svědomí Matrix, Futurebound a Max Marshall. Posloucháte Malý pátek na Bčku.

Jistě už jste všichni poznali Take It Up, Wilkinson a Subfocus. A než skončí tato skladba, já bych se vás chtěl pozvat na první mejdán, který se odehraje 15.8. a jsou to narozeniny Rádia B. Jupí, už jsou to 6. narozeniny. A my samozřejmě pro vás děláme mejdán. Děláme ho v Podzámčí od 2 hodin a letos se na stage představí Antonín Padrta, Cynic, STVS, Fefe, Lobo, Michal Kořán, Tereza Kerle, Ned, Piv, Raskal a Šazo. Tak se těším.

A po této skvělé skladbě Take It Up od Wilkins z Nasa Focuse následuje Kalibr, stará klasika Even If. Užívejte poslech, posloucháte Malý pátek na Bečku.

táto skvělá skladba od producenta Kalibr pod názvem Even With If vznikla v roce 2005 a vydaná je na Signature Records. Následuje Night Vision.

pomalu nám končí skladba Night Vision od Technimatic. A následovat bude We Got It od Matrix a Rotwell. Ale ještě předtím bych se vás chtěl pozvat na další mejdán, který se odehraje ten samý den jako narozeniny Rádia B, a to je 15.8. Hned jak tady skončím, tak jedu do Teplic, kde na hradě Doubravka se uskuteční elektronický hudební festival a budou tam dvě stage, drum and bass a techno. A můžete se těšit na spoustu skvělých DJů, jako je Jacqueline, Husky, Miguel, Orkus, Quicky, I'm Jacob, Majsny, Simir a Tim Clock. To byla techno scéna. A na drum and bassové scéně se můžete těšit na DJ, jako je Nitrofix, Gizmo, Marshall, moje maličko Cynic, Fat Ferry, Vormik a Dumpling, Jimmy Cocaine, Mary a Krenkis. 15. srpen, hra Doubravka, Teplice. Těšíme se také na vás. Ukažte se.

Posloucháte Malý pátek na Béčku, speciální Best of Summer DMV Edition. Doufám, že se vám dnešní skladby líbí. Jakékoliv připomínky můžete nám napsat do chatu na webu Radia B. Těšíme se na jakýkoliv feedback a jakoukoliv třeba i otázku. A my pokračujeme dál, další skladba Wilkinson a Easy Cross. A skladba se jmenuje Used to This. Malý pátek na Béčku.

končí nám skladba Use This od Wilkinson a Icy Cross. A samozřejmě teď uprostřed léta probíhá to nejlepší, co v Čechách máme i na světě, a to je Letý troll. Takže pokud tam ještě nejste a nemáte jiný plány, rozhodně běžte si užít tuhle skvělou akci a podpořit ty, co to pro vás celý vytvářejí, protože je to neuvěřitelný, jak dokážou udělat ty stage. Já mám pocit, že snad 60 metrů je ta velká stage zleva doprava a 25 nebo 30 metrů vysoká, takže rozhodně to musí být zážitek. Já se tam letos nedostanu, ale těším se příště. Vy posloucháte dál Rádio B, pořad Malý pátek, další skladba je Renaissance od Culture Shock. Příjemný poslech.

zatím dvě odpropagované akce jsou 15.8. a to je 6. narozeniny Rádia B v Proudnici v Podzámčí a druhá akce, ten samý datum 15.8. Doubravka, Teplice.

Fred V Graphics. A my jedeme dál a já tady mám jeden pozdrav. Chtěl bych pozdravit do Brozán, kde pod pergolou chlastej Rumníček a poslouchají hezky náš pořad. Malý pátek na Bčku, tak jim popřejeme, ať se jim pěkně popíjí. Ahoj kluci, a další skladba přímo pro vás je Gold Rush od producenta Danny Bird a Broken Brothers. Užívejte večer, dejte si panáka na mě a my se vlastně vidíme v sobotu. Takže čau!

pomalu nám končí skladba Gold Rush od Danny Bird a Broken Brothers. A já bych se vás chtěl pozvat na další akci, která se uskuteční 7.8. a to je v podstatě Libochovická pouť. A na pouti jsem si letos pronajal a vymyslel malej stánek s hudbou a občerstvením. Takže pokud budete na Libochovické pouti, zastavte se u zátoky až úplně u Ohře, vedle mostu. Určitě to najdete a já se na vás moc těším. Budeme hrát house, techno a drum and bass a máme na to 2-3 dny, tak to bude mejdan, jako vždy. Libochovická pouť 7-8 tento měsíc. Nebo následující. V sobotu máme prvního, dneska je poslední den, takže srpen 7-8.

do posledních 10 minutek dnešního pořadu. Strašně to letí. A já vás chci ještě pozvat na Roudnický a Litoměřický vinobraní. 12.9. v Roudnici, to máme stage u galerie. A 19.9. je to v Litoměřicích a to máme 2 stage v tunelu. Tak se na vás moc těšíme, na všechny tyto akce. Narozeniny Rádia B, Doubravka v Teplicích, Libochovická pouť, Roudnické vinobraní a také Litoměřické vinobraní. A teď už následuje skladba Bad to Me. Posloucháte Malý pátek na Bčku. Speciální letní edici.

pomalu nám končí skladba Bad to Me od producentů Hybrid Minds a Grace Grandy a my už se dostáváme k další skladbě a to je od producenta High Contrast a co by to bylo za léto, kdyby jsme neměli If We Ever. Posloucháte Malý pátek na Bčku High Contrast.

A my si tuto skladbu usekneme v polovině, aby jsme stihli další hitovku a sami dobře poznáte, co je to za skladbu, a pokud ne, já vám to potom řeknu. Následuje další skladba v pořadu Malý pátek na Večku. A název mi třeba můžete napsat do chatu na webu Rádia B. Uvidíme. Ale nehledejte na netu. Hezky, kdo si to pamatuje.

jsme ke konci, máme tady poslední vstup a já bych se vám chtěl moc poděkovat, že posloucháte speciálně dnes Dobrozán pod pergolu, kde je Mire, Slíba, Láďa, Tom a Píťa. Těším se na vás na každém mejdanu a dávejte na sebe pozor, buďte na sebe hodný, díkům dík a čau za čau. Poslední skladba Together od Logistic. Já jsem DJ Cynic a přeji příjemný večer.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a fool.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Rádio B.